0: Radio Regina Stret.
1: V tom už si ho kus krátka, v tom trable budeš mít jak hrom. Taky se pěkně zařadíš, nestačí se dívat spurným hřebečkům.

0: 50 rokov na scéne to už je aj predýchovku naozaj dôvod k oslavám. Tie sa konali u našich susedov na Morave v obci Zdonky počas uplynulej soboty. Zdonečanka si nachádza svojich priaznivcov aj u nás na Slovensku a naopak návštevníkov dýchovkových festivalov láka na ten svoj. Pripravuje ho pravidelne v tomto období aj ako spomienku na svojho predčasne zosnulého kapelníka Miroslava Nauča. Vo vedení Zdonečanky aktuálne stojí Rudolf Foltín práve na poste kapelníka a Pavel Skopal mladší, ktorý Zdonečanku umelecky vedie. S Pavlíkom sme sa spojili aj telefonicky a spýtala som sa ho nielen na to, aké boli oslavy 50-ky jeho kapely, ale čo zaujímavé môžeme nájsť aj na jeho novúčičkom albume, ktorý v sobotu 18. júla oficiálne uviedli do života.
1: Trofnu si říct, že oslavy nám vyšli krásne. Počasí nám dopřálo, až bych řekl moc. Bylo krásne slunečno, byla i celkem veľká návštevnosť, takže za to sme rádi. Cédečko, cerčko sa pokřtilo, takže vše proběhlo, jak mělo.
0: Zdonečanka je teda na scéně už 50 rokov a prísť s něčím zaujímavým, novým, aj vo forme tej CD nahrávky, asi nie je až také jednoduché. Tak si skúsme tak zhrnúť, že čo teda prináša tento váš najnovší album, ktorý sa volá 50 let.
1: My sme sa snažili tohle CDčko pojmout víceméně autorsky, abychom i hudbu, texty dodali z našich vlastních řad, což se nám, doufám říct, podařilo. Máme tam většinu písní, které jsme si sami zkomponovali, otextovali. Samozřejmě jsme neopomněli ani našeho dvorního skladatele, pana Františka Kohoutka, od kterého tam máme skladbu, který pro Zdonečanku píše dlouhá léta. A nemohli jsme ale ani zapomenout na pana Miloše Procházku, od kterého jsme tam taky pár skladeb vložili. A snažili jsme se udělat takový průřez samozřejmě klasickou dechovkou, jako jsou polky a valčíky, tak ale i aranžema modernějších skladeb, jako jsou například písničky od Čechomoru nebo italská píseň, která má teďka velkou popularitu, Bella Ciao. A samozrejme i nejaká solová vec tam je.
0: Ja by som sa ešte chcela spýtať na to, že či skladby, ktoré ste teraz nahrávali, ste si predtým tak aj oťukli u poslucháčov a hrávali ste ich v rámci svojich vystúpení, alebo vznikali priamo až pre uvedenie na tomto CD nosiči?
1: Väčšina tých skladeb vznikalo až přímo na to CD. Ladili sme je až na skúškach pred natáčením. Ty populární veci třeba, ty sme měli o posluchaču, jak říkáš, oťuklé, to jsme věděli, že mají úspěch, tak jsme je chtěli mít na tomto CD natočené a ten zbytek, jak říkám, ten budem doufat, že naváže na ten úspěch.
0: Tak budeme doufat spolu s vámi, my si samozřejmě z vášho albumu radi, co si pustíme, no a z Zdonečanky želáme ještě krásný zvyšok letnej festivalovej sezóny.
1: Moc krát děkujem, krásné léto všem posluchačům.

0: Zo Zdounek, ktoré ležia neďaleko mesta Kroměříž, sa presunieme k dejisku slávnej bitky troch cisárov, k Slavkovu u Brna. Súčasťou dejín tohto miesta je aj obec Hosterátky Rešov. Tu majú svoju nástrojárskú dielňu aj bratia Vlastimil a Milan Jiráčkovci. David ich navštívil nielen pre ich nadštandardné priateľské vzťahy, ktoré už dávno prekročili rámec výrobca-zákazník, ale najmä preto, aby sa o ich práci čosi zaujímavé dozvedel. Zakladateľom ich značky bol ich otec Milan a obaja chlapci sa, zdá sa, zdarne potatili, ale viac už samotní Jiráčkovci.
1: Vy už ste druhá generácia, ktorá sa tomuto krásnemu remeslu venuje, tak ako to vlastne s vami celé začalo, Milane?
2: Tak začalo to v roce 92, kdy se otec osamostatnil od státního podniku Amaty, provoz Lidl Brno, a udělal si výrobu pro sebe. A vlastně v té době jsem začal s ním vlastně spolupracovat a ty nástroje mu pomáhat vyrábět. Dříve jsem pracoval jako zootechnik, ale bohužel situace v zemědělství byla taková, jaká byla, takže jsem rychle utekl k výrobě nástrojů.
1: A bylo to teda správné rozhodnutí, tak to s odstupem času?
2: Tak já nevím, to ukáže až další budoucnost a historie.
1: Vlastíku, vy jste teda, nevím, či vyštudovaný nástrojári, dá se to vůbec u nás někde študovat?
3: Já mám vysoký učení technický, obor strojírenská technologie, jako my jsme se učili u táty. Tady vlastně učiliště už nefunguje nějakých možná 30 let, průmyslovka 15 let. Tady v Čechách vlastně, co se týče žestěvých nástrojů, škola není žádná. V dnešní době, kdyby někdo měl zájem, tak může vystudovat jenom v Německu, nikde jinde. Potom samozřejmě prostě v Číně, v Americe to bylo taky zrušené, myslím Brazílie, Argentina, takhle jo, Japonsko ještě.
1: Keď se tak zameriame na ty vaše nástrojárske začátky, tak na to vzpomínáte ako? Keď jste se učili popri otcovi, bylo tam aj veľa takých nepodarkov, za které jste občas dostali vyhubované?
2: No sakra, že jich bylo. Asi celý týden jsem letoval příčky a vlastně se sklepávají plátky, mosazná příčka a letuje se to stříbrnou pájkou. No a potom vlastně, protože tam zůstávají zbytky oxidací, tak je potřeba jakoby to opálit v kyselině dusičné. No tak to mě teda otec neřekl, že jenom opálit, jako dá to tam třeba na 10 vteřin, tak jsem to tam dal asi na půl hodiny a v podstatě nezbylo nic.
1: Tak časom ste sa vypracovali na celkom etablovaných výrobcov. Čo vlastne vaše portfólio všetko ponúka?
3: Tak my sme za začátku dělali hlavne, takhle začalo to úplne Fiskornem, což byl akoby pochodový tenor pro Španělsko, pak byly lesní rohy, pak jsme přidali trumpety, křídlovky a těch lesních rohů už je dneska míň a především děláme ty trumpety, křídlovky.
1: A kdo jsou vlastně vaši zákazníci? Vy teda jako výrobcovia situovaní na Morave by se teda asi núkalo, že vyrábáte viac menej pre dýchovky. Je to tak, alebo máte to spektrum širšie?
2: Je to tak, vyrábíme hlavně pro hráče z dechovek, jak z České republiky, slovenské, Rakouska, Německa, Švýcarska. Takže prostě převážně pro ty dechovkáře, co se týče trumpet, křídlovek. A lesní rohy, z lesních rohů už dneska prakticky děláme jenom naturální lesní rohy, takže občas dodáváme nástroje do výběrových řízení pro vysoké školy v zahraničí, jsem tam nějací ti solisti. Lesní rohy pro klasickou muziku, trumpety, křídlovky pro dechovou muziku.
1: Z té sféry dechovky máte nějaké také zvučné jména?
3: Moravanka byl náš velký kůň, teď je to 12 moravských.
2: V Bojanech používají naše trumpety, naši trumpetu má ve Vacenoviákách, Peťa Grufík. Jako takhle samozřejmě celou trumpetovou sekci máme v Tejstovance, že? A Taste of Brass. Potom máme nějaké orchestry v Holandsku, v Rakousku, v Německu, kde ti hráči si ty nástroje u nás koupili, kupovali si u nás i třeba celou sekci nástrojů z velkých dechových orchestrů a dokonce teď jsme dodávali na jaře na Slovensko 3 trumpety zase do dechovky.
1: Mě by tak zaujímalo například, že čo je na takej trubke nejtěžší vyrobit? Od začátku do konce naozaj ta, že nejtěžší věc, Milane.
2: Nejtěžší věc, vynikající nástroj, nezničit při leštění.
1: Při leštění, a to už je taká finální fáze.
2: Samozřejmě dá se při ohýbání dá zase zlomit ten ozvučník, jo, což jakoby nepříjemný. Jinak tam zase jako nejsou takový zrady, proto jako je, existuje i tolik výrobců, kteří ty trumpety vyrábí, ale fakt jakoby nejhorší je, když už člověk má ten nástroj vyzkoušený, odladěný, všechno funguje, všechno hraje a prostě finální leštění bác chytne za kotouč a je po trumpetě.
4: To už se vám někdy stalo?
2: Sakra.
3: Já ještě k tomu mám jedno, ono totiž nejtěžší na tom nástroji je udělat kombinaci všech těch věcí, aby to fungovalo jako celek dohromady. Ono to není o těch jednotlivých součástkách, ale prostě udělat ten nástroj tak kompaktní, aby prostě přišel ten zákazník a řekl, jo, to já chci. Neboli nejtěžší je přesvědčit toho zákazníka, že ten nástroj chce.
4: Čom byste tak povedali, že jsou ty vaše instrumenty jiné od těch, dajme tomu, že jiných značiek z celého světa, které už, dajme tomu, že robí takovou masovější výrobu?
2: Tak v podstatě od ozevu, intonace, výsledného zvuku nástroje, perfektní vlastně mechanický zpracování, vlastně ten nástroj musí být špičkový. Teďka samozřejmě tady to všechno se nedá udělat za nějakou extra nízkou cenu. Takže nám utíkali ti zákazníci, kteří chtěli i ty levnější nástroje, kteří nakupovali tu masovou produkci, tak jsme museli přistoupit k tomu, že máme třeba dva subdodavatele, kteří nám dělají školní třídu nástrojů. My potom tady vlastně provedeme jakoby finální kontrolu, když jako něco není v pořádku, tak nástroj musíme prostě rozebrat, vyměnit tu součástku, znova vyleštit, přelakovat. Jo, ale prostě, že máme, museli jsme udělat kompletní řadu těch nástrojů, aby jsme prostě byli schopni nabídnout do těch 400-500 euro až po těch 6000 euro. Třeba u těch trumpet. Musí tam být takový ten prostě náš charakter, který ti hráči, když si to vyzkouší, tak hned na to přijdou, že je to tam.
4: Musí být nástrojár dobrý muzikant, aby věděl vlastně odzkoušet, co vyrobil? Vy jste na tom ako?
2: Tak já jsem takový úplně normální muzikant, absolvent lidové školy umění, ale člověk se pohybuje mezi těmi muzikanty, navíc jakoby zvučí. Takže člověk se musí naučit poslouchat ten zvuk, analyzovat to, jednotlivé frekvence toho nástroje a to umět zakomponovat do toho nástroje, aby to fungovalo tak, jak to má fungovat.
4: Vy jste velmi teda činorodý a to svoje portfolio a tu ponuku stále rozširujete. Pribudla vám teraz, a to je pre dýchovkové publikum velmi podstatná informácia, nová krídlovka, tak povedzte nám o nej niečo. My ju tu máme vedľa seba na stole, ja už som mal tú čest si ju vyskúšať.
3: Tak on je to model 183, vycházející ze starého modelu 182. Ta změna je, že je jiný ozvučník a je menší průměr talíře, protože přece jenom ta 182 je vynikající nástroj, ale chce taky skutečně vynikajícího hráče. No. Prostě jsme se přiblížili takovým těm standardnějším hráčům, aby si zahráli dobře taky. No.
2: Nejvíce preferujeme tak opravdu takový ten tradiční kulatější zvuk, ne až za stolik ostrý, ale aby opravdu, když posluchač zavře oči, aby prostě slyšel křídlovku a neslyšel jenom prostě trumpetu s větším ozvučníkem. Takže prostě ten charakter tam prostě musí být, už aby to nebyl takový ten charakter trombonu, ale aby to taky nebyla jenom jakoby obyčejná trumpeta, což jakoby u strašně moc křídlovek to tak je. Jo, že opravdu tam člověk vůbec nemá pocit, že ten hráč je na křídlovku. Na tom jakoby hodně lpíme tady u těchto křídlovek, u trumpet také, protože neděláme zase takový ty moderní zabijáky, děláme prostě tónově, ten nástroj musí být krásný, musí být nosný, musí se prosazovat prostě kapelo. Musí mít perfektní průraznost, ale nesmí být agresivní.
4: Tak úplně na závěr, jste asi teda i fanoušikmi dobré dýchovky, chodíte po festivaloch, máte na to čas, rádi si vypočujete dobrou dýchovku?
3: Musím přiznat, že moc času na to nemám. Teď jsem třeba byl v Krakově na IHS sympoziu hornovým. Člověk to musí stíhat víc věcí, než jako na co stačí lidský život.
4: Milane?
2: Tak já teďka zvučím dechovky, takže...
4: takže máš toho dost aj v práci, aj po víkendoch.
2: Si o víkendech, teďka jezdím tady se Zlaťankou z Kobylnic, nějaké záskoky za jejich zvukaře, takže si to užívám. S Bojanama jsem jezdil ze Sokolkou, zvučil jsem nějaké festivaly, takže neustále si to užívám.

0: lebo pri najmenšom pozoruhodnú zmenu pokladať aj hráčku na tubu. Dobre počujete? Hráčku. Ženu, dievča. Volá sa Tereska Konečná. Davida zaujala natoľko, že si ju pozval k mikrofónu.
1: Čo ťa priviedlo k takémuto nástroju?
2: No to byla úplná náhoda, ako môj učiteľ na zušce, tak potreboval doplniť tubisty a nikoho nemiel a řekl mne, že ako mám dobrý hudební sluch a že bych to mohla skúsiť, no. Tak ako ja som první nechtela, ale tak pak som to skúsila a začala mňa to baviť, tak som toho zostala.
1: Prosím ťa, v akom veku ťa do tohoto osedlali?
2: No mne mohlo byť tak 14-15.
1: Takže už si nemala problém ten nástroj po fyzickej stránke obslúžiť.
2: No ze začátku to byl celkem problém, jako než jsem si na to zvykla, ale jakože dobré, teďka už v pohodě.
1: A vieš aj o nějakých například nějaké kolegyně tubistky, alebo si naozaj jediná svojho druhu?
2: Já neznám vůbec nikoho jako v okolí nebo tak.
1: Březoviané, jako jsem se dnes dozvěděl, po 15 rokoch nahrali konečně nový album, tak nám trošku prezrať možno, aké bylo to nahrávání a co na tom albume všetko bude.
2: Nahrávání, tak bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Můžete se těšit na novou skladbu, jak jsme právě teďka hráli, Zaletěl Slavík, který napsal Miško Grabec, takže to je jedna skladba, na kterou se určitě můžete těšit a ještě tam máme nějaké novinky, nebo jednu novinku respektive a tu prozradíme na křtu CDčka.
1: Ten bude kedy?
2: 26. září, takže dojďte určitě na Březové.